Nitko mam za was, niko tripowiec, że tydzienia. Český koncern Czechoslovak Group je przełzał fabriku za rozbuchliny na Szycach pola Budyszina od firmy Maxam a inwestuje prynim kroku 100 milionów euro na 125 nowych dziwowych miest noma nastać. Nowa szulska wiednica serbskiej zakładnej szule Kroszczycach je Hanka Vučerjová. 35-letná kozalčanka nastupi tuto miestno hižo 1. augusta. S tým zakončí sa 5-letná doba zastupníctva šule přes direktoru druhých serbských základných šulov. Kajž krajný zariad za šule a kúbovanie dále zdieli, neste za základní šuly Budyšine a Ralbicach upísanské procedúry ešte zakončení. Tohodla přepoda krajný zariad přechodne nadavky šulského viednictva Ralbicach Janie Hančikovi a Budyšine Aleksandri Vauže. Zvony rachlovskeje kapoky môža so přichodže tež digitálne zvonič. Dále chce žalica išče s činy barbič, tež drevjane vauky a zapažmo s drevama so vuporedžič, fasáda dostane novú barbu a zakot nové durie. Klitu svieči rachlovská kapoka svoje stoletné vobstače. Budyskim žonopovým muzeju je turistické tovarstvo Budyšin zromadne s partnerami letuše žonopové tydženie zahajivo. Hač do konca augusta skiča zajímcam, što na čohosčencach, kofejuniach a loduniach, najšelakoriše kulinariske variácie ze žonopom. Telekom je po 9 letach pytania, nitko so hodžacu ležunosť nebečanskej gmene namakava, tam môže antenu za mobilnú telefonovú sič připravič. Na naprašovanie MDR serbského rozvosa Telekom zdieli, so chceďa na ležonosti komiarnie rancu, techniku za 4G a 5G instalovač. Hišče pracuje so vo vše dovolnosti zariadu, tuž nemôže hišče žaden konkrétny termín pomenovač. Tvarske dživa při novom osadnom dome Radlubin Ralbicach sú po jednom leče tvára nimale na džen po nečasovom pláne. Tu kvílu so hišče elektrika doinstaluje a dživa na vonkunom areálu so dokonča. Kun septembra na domkovance chce osada novo tvar posvičič. Dželach zapadne honie v Užicu je sredu neže 2 hodiny dlho milina upadnova, mez druhým tež ve Voklecach, Rožinče, Smerdžaci a Nebelčicach. Potrichene by neže 2000 domiacnosťov. Příčina by najskýrie zo subši tvarských dživach blízko počnicu milinovot vopškodžili. Ve Vojerecach môže bydlenie tvarská tovaršnosť prúzdny blokaj nové miestče zanírovač. Spočatne chcuchu domaj zvotorač, vobydlerie pak bychu sa so za vukovanie štvoče, tak menovaného VK1 zasadžili. Tvarské dživa chce džaklitu zahajíč, modernizovanie blokov má cíleta trač. Sečo močové ve viacorých serbských ratarských závodách moča runie ešte poslednú pšencu. Rečič závod nesvačilie netko konc týdenia posledné hektáry vočneje, Rebešec bioratarstvo Kanecach je z pšencu ižo hotové, netko žnia vôz. Kvalita je lica dobrá, tak roni Rebeš, vúnožky pak je nož přerezne. Na zakončeniu letušeho medzinárodného letného kurza za serbskú reč a kultúru je Serbský inštitút 40 obdielnikam ze 10 krajov vopisma přepodal. Nimo vúčby serbštiny sú na exkurziomej region blíže zeznali junu pobychu Severní Horní Vúžice, junu katulské končinie. A na koncu ešte vedro za posledný prúznický týdžin Dženca júce horco, dženca maximálne 1,33 júce 4,33 stopňu, v útoru temperatúra potom trochu spáduje na 5,23 a potom zaso všedne stúpa, tak zokýva sobotu na dňu šulského zastupa za šulských nováčku riane horce lečný džen.

A je znano, že dženca při snědaní ráno zvěšili, zo treba če zasoraz novou šalku, abo za susodku znano ještě rěnu dárek. K národninám potom mám ideju za vás dojít, že si tohle raz do Huska, tam jsou měnice dženca, ač do večera šestších ještě hončelské viki a zavěšče na den, že če tam tu abo tamnu paličku. A jeli mač loš na kino, a to nic nije nucka, žoli, ale vonka po tom nebjom potom doječe si tola do čorného komca. Tam je sezona kina po tom nebjom hišče ponje sređa nucka, tak rec popodnju na poštyrioch pokazaja film Flow, a večer dživečich maja za vas potom dženca epizodu Star Wars. Po takim kino po tom nebjom čornym komcu tež dženca z viacorymi filmami poladajče rady na homepage krabatu homena.

0: Dženca, před 25 letami to bie 9. augusta 2001. Započa so prvni šulski džen Krušicach turbulentne. Dokež dobieše srečna šula Vubižič, so nový piatoletnik nebie dovolil. A da započa so krušanský šulski zbiežk. Ilegálne vúvučovanie nových šulerio piatoletnika přes pensionirovaných vúčerio v pázokách zakazaní šuli. Starši a šulerio cöva ves učovaše rebelion. A nadobo, medie po cöve nemské vo kruščan zbiežku rozpraviachu. Najvážnejší cíl tutu šulu zďažeč. To so na koncu šlachčivo nie. Što je potekým zvostavo? Zatým je Monika Gerdesová sledživa.
1: Je naš cio šulerio falovachu leče 2001 k žadanej minimálnej ličbe za nové piatoletnik. Serbske srečne šule jako jednočarove, to bie přizvolene, ale trebachu 20 šulerio. Krosčicach bie ich 17. Rebelojo žadachu si vúzače. Starši sú skoržili a pred súdnictvom přirali. Voni vostachu rozsúdženi. Přehodžani od krošťanského vosadného fararia Klemenca Rehoria si starší a ich džiči zastup do šule v Unuzovachu. Po prvním šulským dňu potom šedně, 4. dženě doho. A šedně do spočatka vůdby demonstrovaše 100 Serbov a ich podpirario před šulu. Kůjšte ráně. Přetož serbské šule jsou trebné za zdžaženě řeče. A spichovanie serbštiny je sakské v ústavě zakotvěné. Po faktickém zrištěniu zběžka, dženca, 25 let pozdíšo, što si nekotci vopytovario letuše je bíčtury radia zadkule mysla, što je serbám přiušim ze zběžka zvostavo.
2: To je češko. Sprina si jak moda bua, nemůžu se tak na to dopojnč. Ja pa vím, že to šetce zase týma týma bu, no, že šetce zase som o tom ryčí.
3: A konsekvence abo vúskutky je to žádne milo?
4: V ľudí sú emocionálne záležšie, ale tak si musú, když je našelaké více zláduje, že srbskoč nastúpa šústvo, hej, to je šo kus, bude odvisné od domácnosti. Od s týma sem to tá šetce samstne vostavo, to sa nie bude zmenilo.
3: Što je nám to přinieslo, nám sa vám za šule?
5: A z moje osobinské menenie je skoro ničo nic. Ja som to menená, to je Jara Čapina sa srbstvo, tiež na vyššej šuli, alebo tiež na gymnáziu. Môj nuč tam tiež chodí, a tak, a ja celé správne pravi môj nuč, Serbce reče, čo ja Češko, a ja pravim na jednom serbskom gymnáziu, ja poprav nerozumím, kde ste ľudia tam Serbce nereča.
6: Zbiežky o to v úskutku, že sa jen to serbstvo, našu rič, bolo uvedomil. To je pitne na tých mladých svojbách, že oni žila, maja jac vedomia, hač my teda našim času. Že jen tiež chce vojovať to a tam nežeržeť, za dobiš vojovat, za dobiš tvoje meneno prajč.
7: Popravom, bo ja prajva, jo najprve važno bo, za znamenča zakvadna šula ve Krušicach vostane.
1: A kak ste ze šulerskými ličbami mjestem? Ralbice napšikvat. Zajšvých cioch šulskih letach je tam piatem letniku bylo 18. Potom 15 a zaso 18 šulerio. A tute riadunje buchu dovolene. Pola základných šulu sme ja novým šulským leče Krusčice najmenej nováčko 15. Drbíme sa tuž zaso přichoda boječ falovacích džečidla? Nie. Vo zaureniu šulu nichtu nereči. To ste tež plánie šulskeje syče budyského vokresa hač do leta 2001 cíceči tak. Von je na internetnej stronie vokresa vozjevene. S konkrétnymi šulerskými ličbami aktuálne plus prognóza 5 let dopredka za každú šulu jednotlivie. Napríklad reka dokumente zimajo za základnú šulu Krusčice.
8: Ve vúsledku evaluácie zviesčaso, že je dále obstače serbské základné šule Juri Kieška Krusčice doodobne vieste. Minimálne vúmenenia po paragrafe 4a Sakského šulského zákonia so vopkečbujo riadovania za škýt a zakovanie pravo serbského ľuda sredžodobne a dôvodobne spielnia.
1: Tole tež koordinátor za serbské šule krajnym zaredže za šulu a kubvanie Lazub Seman Paulik vopkruča.
9: Až do 2010 môže so po aktuálnym stave a plánovaniu šulské syče rec, so su šir serbske šule najprej raz stabilne šulerami zastarane. Tež mała šula, kaž Krušice, oni so ustoriči, tam je to tež tak, so najebač snadnih ličbo samo išče nad ranicu pojibujemo, tak so najprej mo žane strahy neroža.
1: Ale kak doho, vopravdže ladajo na menje porodu. Nowy plan szulskiej syczy jeszcze 5 lat dalej nie jest jeszcze wyszł. Przedsudka serbskiego szulskiego towarstwa Katarina Jokowa mimo toho na dalszą starość skiedzipnia.
10: Proszę na wiedzę, kiedy się staje kilka maczanych rycznych szularów, albo szularów ze dobrymi znajomościami serbczyny mamy na wszelakich szulach.
1: Minjene sú te šule, kde sú mačonorečné a dzieci si šo pomerne dobrý serbštinu z romadných riadoniach menšine, ale so romadže s tamnými vúčuja. Zopšavahuje rečná skupina cí, ktorýž dzieci hakle šuli serbsce vúknu bez serbskorečnej okoline doma.
10: Vosobite vúžadanie máme na zakvane šuli v Radvoru. Je celé jednoho tak, že nemáme v Radvoru jac viele mačonorečné dzieci. Jenoš jenu snadnu ličbu, sú dječi, ki serbčinu odpistovane sem huknu. Tu malo dječi docpia rečne nivo, rečna skupina 2. A tak, te búža danie v zakvani šoli dječi v serbčine kúpať hišče väčšie.
1: Tak podobne je na serbskej zakvadnej a na serbskej vyššej šoli Budyšinie. Šuže tam je pedagogický koncept 2+ vo sebe vážne. Vúvučovanie šelakých riečných skupinov samsne riadoni, ale s dvema vúčerjomaj, tak menované team teaching. Tutun pak svedčaj, že jac možné nie. Falovacich vúčerjodla. Tuž ma jeden serbský vúčerjadoni šo sam zmištrovač, dole zda so runie väčší problém byč, hač falovacich šulerjom.

0: Najnovši příklad, Bratvo, a jeho přichodný nový prvý letník. Tam bude 7 černorečných dětí a 14 hakle sapsce v ukňacuch.
1: Ja mám jednu informáciu ze starší, tam jedna riadna v utvori, božel z jedný nemskorečný riadnický v učorku, dži s sábskými předznajomosti, buďa jen väčší džil tých hodinu v jedný separátnej skupinom v učovane.
0: Väčšinu hodin, ale nic předco. Nemská v učorka před sábsky riadnú. Tole so de facto spřečivia postajeniam za sábske šule Sakskej. A Radvo je serbska šula. Postajenju steji.
2: Na serbski šula so jenoš vučerja zasadžuja, koci serbščinu ve te mirje, kaj še za vučbu trebne vopknježa.
0: To je to odlajžo trebne, zobichu so na serbskih šulach přes projekt 2+ serbsce vuknjace šulerjo vopravdže integrovali. To rika k dobremu nauknjenju serbščine vedli. A što koordinator za serbske šule, krajnem zaređe za šulu a kubvanje Lazu Seman Paulik, k padi prinjeho letnika Radvorju praji, sprinja. Polnomoc za rjadu nisku vučaku leži přeco pola šulskeje vednice. Šulski zarjad smije noš poradžovač. Domovina kajš tiš starši su se hinajše rozrisanje pšeli, ale ne bih ju uspješni. Dale njeha vun tutun pat dale komentovač. Domovina jako serbske zastupnistvo spokojom neje. Poušitkovna situacija ne smije być vuzamojenje, zaso předpisam spřečivjace položenje, praji předseda David Statnik.
3: My očakujeme jenu vuminu, potekim zoso tam jedna vučoka zasadžuje, kotraž može tutun radonu tež na svojem serbskim puču, na svojem vuknjenju serbščine tež najlepe sobu podpirovač, a dižli nic to, potom znajmenča je na alternativne radovanje, kotraž zmožni, zo je tam jedna vučoka, kotraž serbščine poskyči a tutun radonu a vo sebe mačonorečne dječi tiež podpiruje a převodžuje.
0: Ze všech tutých příčin je domovina Juniju Sakskému knižostvu zjavnem lístče svoje stejiščo a žádania napísala. Ním knižostvo namovia serbščinu na serbských šulách Sakskej zavěsčič. Poslunie rika zjavnem lístče.
2: Zakovanie a dále vůviče serbščiny nie je dobrovoľný státny úkon, ale nadavk, kotrž má svoj základ v Sakskej ústave.
0: No haj, papíra je z čerpna, ale pravo se to súdnísce vúskožič tre domovina nima.
3: To trichy, ale to pravo, kotrž domovina má, je tole vopskoržič, na to pokazač a tiež protestovač. A to my tiež činíme. Tutun list je jedna prina namova, to nie je kunc, ale to je skýry spočat jedného procesa. My vidíme, že v aktuálnym vůviču tiež šulstvo ste pod vůlkým čišťom. Ale tutun celkone čišť falovacích vůčorjů nemiel argument za to byť, že ste pravo Serbov na serbskú vůčbu a to na vúčbu, kotraž voprodže tež serbštinu spichuje tak, až to naša ústava sebi žada, zome so toho nedobíme spúščiť. A tu je naša namova, zodrbí tež kultusové ministerstvo tu za alternatívnymi púčami pýtač.

0: 25 let po krščanskim šulskim zbižku. Tedy džiše voto, zobuchu serbske šulske stenišča zasadnje vorožene. Zromadne vůvučovanje po koncepče 2+, je praktisce jako konsekvenca nastalo. Dokaž hevak bychu bůze tiž druže šule riofálovali a dalše šule vorožene byli. Naše aktuálne prognozy přichodne 5 let nastupajo sú veľa lepšie a po šulskej syči budyského okresa sú stenišča zaručené. Ale jeli hišče raz dale do predkaladame, hišče neje prognoza budyského okresa 10 let do predka vozjevena, na niso dživa. Jednu sumarisku ličbu pak dola hižo medijam posredkovahu. A poest serbskim rozvosu konc julija 26 rekaše.
1: Ličba šulerjo na pošitku ne vukuvacach šulach v Sakske hač do šulského leta 2040-2041 ketro votebira. Kaj zdjela Sakske krajine statistiski zariat v Kamencu, liča v tym času v budyskim okresu z hač do 25% menje šulerjo.
0: Reka to snano, zo ličby šulerjo potom snano ani jace za jeničku riadunju nedosahaja. Takým pádžem myslí serbske šulske tovarstvo na rozrysanie po sledovacem mustre.
2: Zasadne jo na zakvanych šulach dovolené letniky přesahovať v učbu pševešť. To je model, když ja osobinstve dejara vítam. Osobi tiež za mačanrečne džiči na tých šulach, čiž ma je celko nimamo. My sme to šulam nametvali, sme dali kubanské možnosti, tam nižo romadžo upetali. Netko leži vysa na tých šulach zobohované, tiež tu puč kročili do přichoda pedagogi se pševeš.
0: S tobom praji předsedka, za tú kvílu ešte potreba tu nie je. Zopak dobia so perspektivy se na to nastajíč, zo šulerio šelakých riadunju zromadne vuknu. To tež koordinátor za serbske šule Simon Paulik vopkruča.
3: Hajletniki přesvojaca hudžba, to jo přeco bole jedna opcija na sakských šulach, to so celé jednore vukristalizuje, ladajo na spadovace šulovske ličby. V niektorých šulách budyského okresa a tiež zoreského sa to již činí, na druhých sa na konceptách sa takú letníku přesváhacú hudžbu rúne aktuálne dživa. Taký koncept sa potom dá do krajného zarada za šulu a kúvanie. Tu zariad stejnišče zabere a koncept sa na koncu potom ze stron ministerstva počulnuje. Ale to jo je na dôvodobná opcia, na ktorúž milí sa niektoré šule spadovací šulovských ličbov dla nastajíč.
0: Fakt je, zoso serbske šulske tovarstvo dale za to zasadžuje, zoso jac žana serbska šula nezačini, tež nic žana zakvadna šula. Tutun energický duch skrosčic leta 2001 si předsedka Katarina Jokova-Vopkova.
2: Ja prajem, to je náš nadok, všich Serbov vo naše serbske šule vojovač, oni nie sú jenož kúpanišo našich dječí, ale sú tež rečný rúm v tých veskách, ha tež s kultúrnymi přinožkami vobohačať te živenie na úse a dôdla si ja musím, je to jara vážne, ha jara hodne, zobohme vo kúžu serbsku šulu vojovali.

Moj ljubi profet Jeremija bješe vurjadna postava v židovskih staviznach. On bješe 600 let do Kristusa v Jeruzaleme žive, Judeja ze svojim vonnym miestom bje tede małe kráľestvo, kotrehož vobstače bješe silne vorožene. Z Vukoda mieriachu so babylonsce mocnario na kraj a chcuchu se jund počísneč. Židovsce kráľojo nádžiachu so na to, zopšinže pomoc ze zapada, z egyptovskeje. Viera do Boha bješe zmiešana z vieru do Baala, orientalského Boha pfudnosče, štojš bješe ze spodživnými nešvarnými rituálemi zjazane. V tutim krizovom času predovaše Jeremija nebojazne Bože svovo. Znata je jeho mocná namova: O krajo, krajo, krajo, posluchaj na svovo kneza. Jednoho dňa dosta Jeremija od Boha spodživný nádavk. V knize profeta Jeremije čítame na 19. stavie: Knez praj profete Jeremii, dži, a kup se liniane karan pola homčaria, a dži s nekotrimi staršimi ľuda a ze staršimi miešnikov, a dži von do doa Ben Hinom, kýž je před črpovými rotami, a predoj tam svova, kotrež tebi praju. Profet Boží nadavk spelni. S karanom v ruce a převodžene od mieščanských a nábožných predstejčerjov džieše Jeremia před mieščanské rota. Tam sošice zestupachu. Jeremia dosta Božu inspiráciu, čisne kamen na zemiu. Tak so so črope s tamnými črpami zmiešachu a pozbine svoj vus, tak praj knes. Kajž bude homčarjove sudobje rozvamane, tak so nemôže so zaso cive byč, tak cu ja rozvamač ľud a miesto. Ze svojom a skutkom vieščeše Jeremia dobyče babylonijských vojskov nad Jeruzalemom a pripovedži zničenie miesta a templa jako Bože kvostanie. Tute poselstvo so pšitomným nespodobaše, a tež ve kráľovským palastče nic. Tola Jeremijove svova so spelnichu. Katastrofa, na kotru žiča na dňu Tiša B'Av hač do dženstnišeho spomínaja, pšinže v lieče 506 a 80 do Kristusa. Tede čeneše vojsko babylonského krála Nebukadnezarja před Jeruzalem. Vojace tvariachu nasyp vokovo miesta a nepřepuščichu ani ľudži, ani tvore. Skončne vúderi v Jeruzaleme vulky vod. Po viacorých nadbiehach so miesto zdobe. Vojace spalichu židovský tempel a šitke keže, kráľovská svojba so vodsadži a z vulkého džela zabi. Väčšina vobedlerjov deportovaše so do Babylona, karan by rozbite do 1000 dželov, vieščenie Jeremie bieše dopelnené. Profet sam by zničenie Jeruzalema preživil. Jemu so dovolí, zo smie ve miestče vostač, bo nezakončí svoje profetiske skutkovanie, ale tute meješe netko, celé hinajší raz. Tým, když biechu do Babylona zavlečení, písaše reálny list, ve kotrom čich namoveše, zobuchu se tam domy tvarili, zárode založili a dieči pvodžili. Pýtajče teho miesta liepše a modlče so za ňa, ich napominaše. To bychu svoja trošta a pozbudženia, nic si žo tverde v obskoržbe.
Tede wieszczeše Jeremia tež, zo wotzam knebo nowy zjask se swoim ludom, štož so po lietstotkach z Jezusom Krystom tež spelni. Što činže na náš kraj? Punže šo tak dalek až dotal? Abo miria so tež na Nimsku katastrofe? My se tajke nešto nepšejeme. My so za katastrofami nežedžime. Ale nemožne ničo neje. Lud a kraj ste so votvobročivoj od Boha, dovira do njeho spaduje. Vira, nádžia a ľubosť mávo pváča. Po bohatých lietach pšindú suche a kude. Reja vokovo zvotého čeleča nepunže viečne tak dále. Nic individuálne deremieče je cíl človeských staviznú, ale zromadné živenie po Božím svoje. A tohodla je dere za nás, dus svršíme Bože poselstvo. O krajo, krajo, krajo, posluchaj na svojho knieza. Amen.

Modlíme sa. Všemocný kňaze, nebeský vodca, tebi sa ďakujeme, že si nám přes let desatky mír dal a si nás tak bohače obdaril se zemskými darami, tebe prosíme, škytaj nás a zvarnuj nás před vojnou a katastrofami, spošť zamovitým ve našim kraju mudrosť a zamovitosť, zo môže ja pravé rozsude za náš kraj tvorič. Daj nám, zo tvoje slovo rade svršime, po ním živí sme a zo nárabnosťe a hordosťe vzdáme. Smíl sa tež nad tými, koď si si sami pomáč nemôža, nad kormi a zbrašenými, vo to prosíme, přes Jezusa Krista, tvojeho syna. Amen. Požanuj a škytaj vás, všeomocne a smilne Boh, vodc a syn a Sviaty Duch.

Spešali sme nábožné vysovanie ze superintendentom na Rumínku Janom Malinkom. Miestom je bydl na jedni a po příšodnom spivie chceme gratulovať.

0: Vítešo na Dolnosaský program. Hujo Diana Šicová při mikrofóne. Lube postro postelom do Budyšina našim gornosaským kolegám v MDR a hožo net dali v Dolnosaštine. Ale celé vormirie smyga ve feriovem casu a dovol bužo teke naša gvona téma žinca. Kto má svojo drogovanie hešči všet sobu, dostaňo s naš hešči ideju. A ktož jo južo sledk, se rád dopomína. My sme dostali vet přísvuchariu Lube Postros dovolá z Turkojskie, ten, co my vám rád dali daš. A potom uvežome vás žinca do Chorvatskie. Drogovanie přes tradicionálnu muziku toho oblubovaného dovolového cíla stojí na programie. Do toho slyšíme v našej kukojskej kukavovu, kak ugleda v gornej Vožice v lešojskom casu. Mauki spoiler južo přeražijom, tam graju z velikeju zagoritosču v skoro kuštese beach volleyball. A ho u nas v Dolnej Vožice? Tam vapaju nento šuži kokota, to se vie. Ale žinca votom nebužo u nas to grono, my sme stvotk vjaco za vás podlabili v nabite pony klubu niserskego doma, pla vetvojenju noveje ustajence v serskem domje. Tam pokazaju serske motive, ja za drugim vet kokota. Povisči mam net za vás, dovolovu muziku a naša zvierica seria za žiši pokšacujo. Rytni až z čopedla.
1: Raz, dva, tři. Žiši kradiu. Ojo vaš, žiše cepastro.
2: Vcarskego programa.
0: Hopši, že váš zvierice feriove postro ľube žiši. Viele dyrda kojstvo sme ten týždeň už svyšali s kokoškami, myškami a s vesebným psom. Žinca svyšišo vet celé húpe luštných naupu.
3: Olympiáda zvieretu.

0: To jo volejbalowy turnier w gornoserskich Sach. Wotom, co tej nam Fabian Kaulfürst a Jan Rieda żeńca ulicu wasz. Ale nepewi zgodni ošo vrtgrono na to, což jo ve slednym mjasecu vrtvojone vrstavo pla kukojskiju kukavovu.
1: Ty kukojskiju kukavie.
2: Nuosči a sprete guzki zgrnie lužice.
3: Nej, ono se ledma nichten ženi.
2: Lebda nichten, co se ženiš, tak sme i sledne raz kancelej, ale ja by gronil Jan, celo tak nie, abo?
4: Nie, Fabian, a ten serski pebrač Gido Budarn ma neskerej svoje šiškosti s tými felujúcimi svažbariami.
2: Abo ak se grnosarski groni kvasariemi.
3: Ono sú mene kvase, a te sú bole napinace. Do toho si tým jo kúžeci nežle, abo štyri nežle, jen kvas, to je šo odpovedne odbiežalo, a neke sa ty na jen kvas šiotvieš, a po ňo zase pôdra mesaca, abo dvaj mesaca im mira, a po ňo sa zase na ten šiotný kvas šiotvieš.
4: No jo, celo tak z leto, neskeri nejo, ve mestach šakých a teke serských sach sú svajžby a teke ty sú gano na jadne byl.
2: To môžeme net gratulírovať našemu basistoju ved přespelných, až venio se veženil a vilgin riednu nevestu sezel.
4: A teke gida ako pebrača.
2: Tak jo, a ten jo ešte ulicil Jan Krotký žort.
3: Tak vlastne ako také bieža, a to sú riane. A jen staré kročmo je mu praju, tak vlastná ošina má tak vlastne tak svičiť, za ten porik na tnej deju nešinče, to še jen druhý raz šinče.
4: Ach, ja sa s každým porikom vjaselím a žicím im se vie všechno dobre.
2: Rúno gajo také kukovie jadna svajžba byla, gratulácia.
4: Ale vešte co, Fabian, na to, što mestne ve dovolujem casu, vešte išči, před letom vecom smej se rozkladňavej teke ve zvisku ze svajžbami?
2: Mejej, daj mi chvilku rozmyslovaš. Nejo to bylo nieco teke ve svajžbarskego marka, ve togo nového svajžbarskego marka.
4: Kúžde tyžen penježele viacor na siaskych sach zatkula bič túra.
2: A co mi se nažijaš, až skoro zase prvýku se namakajú?
5: To je to přidadu a rošinje, kde si sila, že volivu nehaja. Tešinu na to besadu, tešinu na to zetkane, tešinu na to rade večer. Jen žela potom idete upravdu ľudí, kýž vo dennej starci, kde druhý jedu, s kolesom, s opetom autom, da sa celé jednoho zetkaja. To je nek upravdu tak, že to by liču. Je krúte termín, pondelu večer, se jene savské veste, rene sveči, s volivu raja, tam môže še ľudí šinč.
4: Jogoga, nedej mi predstajíš nicga.
2: Ten redaktor Grnosarského rádia, Beno Šulta.
4: A na tej zadkula bičtúrie se živaš, kakú veľkú kvalitu te majú pri tým grašu?
2: Ja by gronil na tom ma veľký pežil ten negajšný ceptar športa na Sarskom gymnáziume Mirko Korenk, ale teke by gronil to tovaristvo Viktoria ve Vorklecach.
4: A teke tam s tým trenárom a s ceptarom Štepanom venku, azo ty vyžiš napšaudu platie možiny, až te majú veľký lušť na volejbal.
2: A gaž sme rovno pri Vorklecach, vete je si, gaž sme sledný raz tak fajn ulicovali.
4: Ale vešte co, Fabian, ja som ve Votrovie na tej bičtúrie teke zmakov dviju modiu Serbu, ktorý ste dolnosiarsky pedovi.
2: To som narských, to dodrie jo.
6: Ja sama rád volejbol negrajo, ale ja rada na te graša gledam.
7: A ho zmakáš teke zajímných ľuží a přijašelú.
4: No a si vie, nento ve lešovským casu gamaš také viele koncertu, napríklad ve mestče, ve budušenie, ve kultúrnym gumne a také druge šaké riedne zariadovania.
2: A tam ustupujú šaké mladé umielce, mňa s drugim také Helena a Jan a ja by gronil testy byli gano také při nás u kloštare.
4: Tam jo byla ta noc tých tozn cvieckov a to jo byla jadna cevo přijazná, vielicná a vesebná atmosféra ve tým gumne a tam sú šaké riedne motivy mili, také na šaké jubileumy a to jo byla napšodu riedna viec.
2: Ja myslím se peznať, až tam zúž nesom byl.
4: Si ty také ve sociálnych sešach nekaké fota vyžel?
2: Jo, ja by gronil toga jeho také vysta forma vabienia žincašný žin a tam musím tebe nieco groniť. Ja se vegin jaselím a s jaselím sledujom tú sarskú farárku a

To jo była čušenkapała z austrijskiego miesta Wien. Wena grajo južo wiele let tradicionalnu muziku z kraju krótkozajčnej Europy uspešnie na javišach sveta. V bogatym repertuarie njama jano spive za tamburice, ale teke klapa spivania. A z teju klapovejo muziku cynime dali v našom muzikaliskim drogovanju přes Chorvatsku. V historiskim podpodňovim regionie Dalmácia ustupijo při vysobných gošpoch tak mienované klapa abo klapove kubki. Nega su to byli jano muskece kubki, kterýž su mögali ze svojimi gvosami vysobnú atmosféru tvoriš. Žinca znajome teke ženskece abo mešane klapove kubki. Klapa abo klapova muzika jo ako klasiska a kapela muzika, a k tomu treba švele zvucovania. Spive variiruju vegin ve svoji intonácii, se zahopiju cevo pešichjo a bývaju při spivaniu přeci gvosny a teke uše. Muzika přisłucharja rozpalio a mežo mocne zacuša bužiš. Kušte cvonk kubki ma drugu úzokosć gvosa, ve cokonem pak jo to jadn cevk. To svežeme ninto ve přiducem spivje kubki klapa omiš.

0: Velikovacki spivaju jo nauknovo spivanje v klapovi kupce. Tak jo to bylo teke při jatnom snevěci znatých a močích operových spivarju Korvatskije. Jomu se goni Luciano Batinič. Vynjo se narožil v Dalmácii a jo vod mávego spival v jatný klapakupce. Po svojom studium je ako solový spívar v Zagrebie, spíva Luciano Batinič na celém svete, mezi drugim v nejvíce znatém Teatro alla Scala v italském městě Milano, Nímský Mailand.
1: Na ke dvě godine provedené u Skali.
2: Ja som byl dvě leše na opere Skala, žož som spíval. Som měl v opere La Dama di Pice rolu tie Narumov. V obnovjonej Skali som také měl rolu od Don Basilio, agaž som ho v Berlíniu gotovy se tamkor zase vrošim.

0: Groni Luciano Batinić kenčio se barlinskemu publikumoju v komiske operje predstajio, ako spara fučile v operje Rigoletto. V samskem domje su přigledarje ale teke hši dalšnego korvatskego spivarja poznali. Joto Henrik Šimunkovič. Venjo přes vokovo drogi namakao svoju profesiju ako zolove spivar. Venjo studiroval zavodove gospodarstvo, jo grau ve muzikovi kupce rock'n'roll a za klasisku muziku nio se popšovim zajmoval. Dlatok pak až porada z muzikaliskeje familie jo hopio ze 26 letami ze zolovim spivanim a z toko casa spiva uspešnje ve cevim sveše. Kaž njama žetnu rolu v jadne operje, rozvjaselijo publikum s titulami vet Frank Sinatra.
1: And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, oh, which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway and more, much more than this, I did it my way.
0: Našo žincajšne muzikaliske drogovanje přes Chorvatsku zakoncimy s chorvatskim Frankom Sinatrom s Oliverom Dragojevićom. Oliver Dragojevič jo zachopił svoju karieru v leše 96. jaden a 60. A z toho casa jo wiele spivo pisał, spivał a sam produciroval. V dňoko svyšišo tošnint na koncu jadnu rytnučku baladu. Ako veliš mě, gaby mě lubovala. Hojo Oliver Dragojevič, a jak o ním po chorvatsku, do vidjenia.

0: Cerkwia.
1: Boże słowo za tu niezie luz doj nieto na naszym programie, a to ma żynca Hartmut Leibniz Hożebuza za nas. Won poveda w nadawku serskie ewangelskie wysady.
2: Gnada bu z wami, a mir wird Boga, naszego wöszca a knieza Jezusa Chrystusa. Luba serska wysada. Żynca jo israelska niezela. Gronko tego dnia jo z psalma ci a ci zaszcza. Derje tomu ludoju, kötrž vön za derbstvo jo uzvelil. Izraelska nježela ma dvujku tradiciju. Ved 16. stolješa sem dopomina na znicenje Jeruzalemskego templa. Njega su pokazali kšešćane na tom dniu svoju pezdatnu přemožnosť. Žinca stojete drugej zuka na prednem miestnje. Žavujome nepšaudosť na přešivo Židam. A deme se vjaseliš nad zviezanosťu mjazu Židami a křesťanami. Viele, což Jezus je ucu, jo jano rozmieš ze židojstva. Přašanje za nejúšeju kázniu a doviera do jadnogo Boga napríklad. Izrael grajo vesebnu rolu Božej historii s ľužimi. Pesu Pavol píšo lístče na Romáriu ve svejogo ľuda z ľubosču a belu. Jim slušajú žišetstvo, kšasnosť, kázn, Boža služba a zľubjenie. Mave ulicovanko mežo pomagaš tu zviezanosť rozmieš. Jeden rabi jo se pšašal svojich upnikov, ga se zachopio žen. Predne jo se pšašal, zachopio žen, kaž mögu zdaloka rozeznáš psa ve dvejce. Nie, je gronil rabi. Ten žen se zachopio, kaž mögu ve daloka rozeznáš datlovy bom ve figovego. Gronil jo drugi. Zase nie, ale ga se zachopio žen, sú se upniki pšašali. Rabi, vete groni, žen se zachopio, kaž gledaš do oblica cvojeka a speznajoš venjom sveju soču abo svejogo brača. A što togo casa jo noc ščipla nas. Ta mudrosť plaši teke žinca, kaž gledanje na Izrael češko padnjo. Izrael jo kraj polny konfliktov. Nacionalistické izraelské kniežarstvo se povova na uzvelenie ľuda. Mogi vedvežujo z toho pšavo na obsajžone strony a ugnanie tamných ľuží. To nemôžeš s biblickými textami obtvaržiš. Venigonie nieco drugego. Při všej bylosti, ktoráž jo se naporáva Izraeloju. Preto uzvelenie Izraela jo zviezané s pšaudosťu a ze zmilnosťu. Izraelská historikárka Fania Os Salzberger, žovka zvolnego spisovašela Amos Os, jo intervjuje tak roniva. Dejme izraelský ľud obejmaš a rovnocasne kniežastvoju úrazne zaježovaš. To jo pšave nastajenie za nás. Solidaritu s ľužemi pokazaš a jasne slovo přešivo nepšavoju ugroniš. Izraelská nežela nás přepšosujo, tak naše křesťanské korienie namakaš. Šim viecej v židojstvie viem, šim lepiej mögu opeznaš přesudky a antisemitizm. Izrael vestanjo uzvelony ľud Boga. Smiejome plánoju stvrišela doveriš. Boža zviernosť tomu ľudoju dej nám byš příklad. Kniežo, Adonaj, žognuj tvoj izraelský ľud a žognuj nás, kaž sebie do vrcovu gledáme a venima speznajome soču a brača. A beži mír, ktorž je ušejšuknogo rozuma, obzvarnuj vaše učobu a mysli Kristusu Jezusu. Amen.

To jo było naše nežecké usčevanje v dolnosaske rece. Víče juž sme zase za vás tu. Dybkonje zega 12 čichjo moja kolegoka Anja Kochot-Švarcová při mikrofonje. My svišime, co má kolektiv Vakuum prítk za svoj pešletný jubilej a my pokšacujeme z našeho zvěrecího sériu za žiši. Zašaltujšo pod takém teke víče zase vaše rádia v mjazecasu dajo pod rbb-online.de/sorben naše přínosky a povistči k svišanju a citanju. Ja, Diana Šicová, sin in to rozšoknujom, rednu neželu vám žitzim. Mišo se derje.